0: Rádijská mríža Rádio Ena.
1: Več polícia in več dobre glasbe.
0: Rádio Ena.

0: na moře.
1: Plávám. Skáčem do vody.
2: Najbolší glasbený mix.
3: Poletný rádio Ena. Sometimes all I think about is you. Late
2: nights in the middle of June. Veď politia.
3: Veď dobre glasbe.